bohyně samoty, jde po schodech nahoru, pod ledovou košilí dmou se jí ňadra z bílého mramoru. A ona slábne a sílí ve věčném neklidu, když kolem chodí zástupy Davidů.

Na plátně ticha se promítá socha Davida z masa, krve a kostí. A ona ho vítá do přítomnosti a dává znamení podzemní řece.

bohyně samoty, došla až nahoru, roztrhla oblohu a pomalu se vrací do mramoru. A hledá tam pokoj, ale nemůže najít a v kámen se obrací. Ona i David.

velkým kachnám volám přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd a straky odnesu má zrcátka. Neste mě, neste ptáci do nebes, divokým kachnám čechrám peřinky. Přes moře žluté přejdu lila vřes a straky odnesou mé hodinky. Ještě dnes, oh, oh, oh, kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je s medem, dokud dva jeden jsou. Neste mě, neste ptáci do nebes, netřeba na jich stačí polárka. Neste mě, neste ještě voní bez, tam, kde je Petřín a kde vikárka, cigárka. Oh, oh, oh. Kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš si chlebem.

stačí tam, kde nežárka. A jestli za nežárkou vzplane les, blafne i ve mně tahle stodola, všechno dokola. Neste mě, neste ptáci do nebes, divokým kachnám hážu přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko věst, až straky odnesou má zrcátka, až těkne pes.

0: V rádiu Litera doznelo pásmo o legendárnom športovom reportérovi Slovenského rozhlasu Gabovi Zelenajovi. Pre rozhlas pripravil Stanislav Dudka. Účinkovali Gabo Zelenaj, Stanislav Dudka, Juraj Benčík, Jozef Adamec, František Chmelár a Ľubomír Solček. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2006.
1: Počúvate Rádio

0: Fantastické. 12-ročný v reklamnej show.
1: Malý Oliver, najmladší zpěvák Európy.
0: Text Klaudie Rozenovej.

0: mi pod kolesa, čo?
1: Nie, dovolte, prosím, pustite ma.
0: Vlak sa už pohodne vidíš.
1: Ale nie, prosím, práve preto, pustite ma, prosím.
0: Počujte vy, neopovážte sa, počujete, nerobte to!

veselo si z vlečky padáš trk. Prnk, prnk, prnk, víc trk, frk. Veselo si z vlečky padáš trk.

0: V rádiu Litera doznelo pásmo o legendárnom športovom reportérovi Slovenského rozhlasu Gabovi Zelenajovi. Pre rozhlas pripravil Stanislav Dudka. Účinkovali Gabo Zelenaj, Stanislav Dudka, Juraj Benčík, Jozef Adamec, František Chmelár a Ľubomír Solček. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2006.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Augusta 1942 sa ukončil život filozofky a karmelitánky Edity Steinovej. My si ju v Rádiu Litera pripomenieme v osobitnej rozhlasovej minidráme Svätá Edita Steinová. Pre rozhlas napísal Michal Kováč Adamov a upravil Martin Šenc.
2: Slovenský rozhlas uvádza minidrámu Miša Kováča Adamova Svätá Edita Steinová. Pre rozhlas ju upravil Martin Šenc.
3: Es ist die letzte territoriale Forderung, die in Europa zu stellen haben.

V rádiu Litera doznela rozhlasová hra Zajace. Autor Zurab Kandelaki. Preklad Olga Duhanová. Dramaturgia Milan Frolo. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Peter Rašev a Dana Košická. Zvuk Imrich Adamko a Stanislava Ďurišová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1997.